0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Knihovna Kroměřížska opravuje střechu. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A tenisté bojovali na Bajda Cupu v Kroměříži.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížska prochází rekonstrukcí střechy dvoupodlažní části budovy. Oprava má zlepšit technický stav objektu a zabránit zatékání. Součástí prací je také nové odvodnění, výměna střešní krytiny a další stavební úpravy. Práce by měly být dokončeny letos na podzim.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem programu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na kurtech v Kroměříži se uskutečnil další díl tenisového turnaje Bajda Cup pro starší žatstvo. V dívčí kategorii zvítězila Elizabeth Felux z Přerova. Mezi chlapci vyhrál Martin Florián z Olomouce, který ovládl také čtyřhru. Turnaje se zúčastnilo 39 mladých tenistů z celé České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově se jí zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze čtvrté ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v bývalém areálu Svit ve Zlíně hasiči uzavřeli další významnou etapu jednoho z nejnáročnějších zásahů letošního roku. V pondělí 27. července předal krajský ředitel hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar požářiště majiteli objektu společnosti Krým. Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou centrální stanici ve Zlíně poslední profesionální jednotka hasičů, která zde zajišťovala dohled nad požářištěm. Společnost Krým, majitel vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína, musí celou stavbu odstranit do 15. prosince letošního roku. Části stavby, které bezprostředně ohrožují zdraví a životy lidí, musí být odstraněny do 6 týdnů. O tom, co v budoucnu vyroste na místě 34. budovy, zatím společnost Krým nechce spekulovat.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio...

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistryně je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tuchá.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Knihovna Kroměřížska opravuje střechu. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A tenisté bojovali na Bajda Cupu v Kroměříži.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížska prochází rekonstrukcí střechy dvoupodlažní části budovy. Oprava má zlepšit technický stav objektu a zabránit zatékání. Součástí prací je také nové odvodnění, výměna střešní krytiny a další stavební úpravy. Práce by měly být dokončeny letos na podzim.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem programu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na kurtech v Kroměříži se uskutečnil další díl tenisového turnaje Bajda Cup pro starší žatstvo. V dívčí kategorii zvítězila Elizabeth Felux z Přerova. Mezi chlapci vyhrál Martin Florian z Olomouce, který ovládl také čtyřhru. Turnaje se zúčastnilo 39 mladých tenistů z celé České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snad vždy

0: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: I letos na podzim mi buší.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Místo, kterému se většina lidí ve Zlíně raději vyhne, dostalo v červenci novou tvář. Betonové stěny pod nadjezdem v ulici Vodní směrem k autobusové

0: Celému nádraží ve Zlíně pokryla barevná graffiti. Na samotné výbalbě pracovalo přibližně 13 street artových umělců. Dominantou nové výzdoby u nadjezdu je motiv chlapce se Štětcem. Byl to nápad samotných umělců. Chtěli do místa vnést určitou nevinnost jako kontrast k tomu, co se tam dosud odehrávalo. Proměna podle organizátorů rozhodně nekončí. Lokalita je legální graffiti plochou a do budoucna by se mohla proměnit v příjemnější prostor pro trávení volného času. Přesto je zatím proměna především vizuální. Barevná graffiti sice nahradila oprýskané šedé stěny, návštěvníky však i nadále vítá nepříjemný zápach a zanedbané okolí. Zda se podaří lokalitu skutečně změnit v bezpečnější a vyhledávaný veřejný prostor, ukáže až čas.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové,
1: Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky.
4: Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř.
5: Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
6: Hraní jízda na rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: To se nám to hvízdá. Raní jízda na radě.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný den vám přes rádiové vlny všude tam, kde posloucháte, přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme čtvrtek 30. července. Horké dny se opět hlásí o slovo a svátek nám neslaví Bořivoj. Bořivoj je jméno slovanského původu a jeho význam je bojovník. Toto jméno není moc časté, spíše ho známe z české historie a pověstí, ale i tak máme nyní v Česku okolo 1000 nositelů. Častěji se ale můžeme setkat se zkrácenou verzí tohoto jména, a to s Božkem. Dnes také máme Mezinárodní den přátelství, tak své přátele dnes aspoň pozdravte, anebo jim rovnou dejte najevo, že bez nich by ten život byl celkem pes. Krásný čtvrtek všem.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu.
6: Cukr a

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Na hradě Cimburk na Kroměřížsku se v sobotu uskuteční Cimburský den můz. Setkají se zde umělci a řemeslníci v historických kostýmech, kteří vystaví svá díla a výrobky. Návštěvníci se dozví i o procesu tvorby a také mohou navštívit i komentované prohlídky hradu. Akce se koná v sobotu 1. srpna od 12 do 18 hodin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší před všem.

známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměří.
2: Pro boha, se střídejte mi do Zlín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný den vám přes rádiové vlny všude tam, kde posloucháte, přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme čtvrtek 30. července. Horké dny se opět hlásí o slovo a svátek nám neslaví Bořivoj. Bořivoj je jméno slovanského původu a jeho význam je bojovník. Toto jméno není moc časté, spíše ho známe z české historie a pověstí. Ale i tak máme nyní v Česku okolo 1000 nositelů. Častěji se ale můžeme setkat se zkrácenou verzí tohoto jména, a to s Božkem. Dnes také máme Mezinárodní den přátelství. Tak své přátele dnes aspoň pozdravte, anebo jim rovnou dejte najevo, že bez nich by ten život byl celkem pes. Krásný čtvrtek všem.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: www.radiokroměříž.cz

pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
3: Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné dopoledne. Ve Zlínském kraji dnes převládá jasno až skoro jasno a čeká nás slunečný den. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 34 až 37 stupňů Celsia. Meteorologové upozorňují, že nás čeká velmi horký den a také tropická noc.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D1 u Hulína na 264. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané nákladní vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením, na místě zasahuje policie České republiky. Podle předpokladů by měla být překážka odstraněna kolem 11. hodiny.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v bývalém areálu Svit ve Zlíně hasiči uzavřeli další významnou etapu jednoho z nejnáročnějších zásahů letošního roku. V pondělí 27. července předal krajský ředitel hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar požářiště majiteli objektu společnosti Krým. Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou centrální stanici ve Zlíně poslední profesionální jednotka hasičů, která zde zajišťovala dohled nad požářištěm. Společnost Krým, majitel vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína, musí celou stavbu odstranit do 15. prosince letošního roku. Části stavby, které bezprostředně ohrožují zdraví a životy lidí, musí být odstraněny do 6 týdnů. O tom, co v budoucnu vyroste na místě 34. budovy, zatím společnost Krým nechce spekulovat.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarychy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Ve Zlínském kraji dnes převládá jasno až skoro jasno a čeká nás slunečný den. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 34 až 37 stupňů Celsia. Meteorologové nás varují, že nás čeká horký den a také tropická noc.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Ve Zlíně v ulici Lukovská došlo k dopravní nehodě 2 osobních automobilů. Nehoda se obešla bez zranění, na místě ale probíhá její vyšetřování a řidiči musí počítat se zvýšenou opatrností. Zasahuje zde policie České republiky.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577-477-123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistrině je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
1: Osmého srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: Dopolední maraton na Rádiu Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Místo, kterému se většina lidí ve Zlíně raději vyhne, dostalo v červenci novou tvář. Betonové stěny pod nadjezdem v ulici Vodní směrem k autobusovému nádraží ve Zlíně pokryla barevná grafity. Na samotné výbalbě pracovalo přibližně 13 street artových umělců. Dominantou nové výzdoby u nadjezdu je motiv chlapce se štětcem. Byl to nápad samotných umělců. Chtěli do místa vnést určitou nevinnost jako kontrast k tomu, co se tam dosud odehrávalo. Proměna podle organizátorů rozhodně nekončí. Lokalita je legální graffiti plochou a do budoucna by se mohla proměnit v příjemnější prostor pro trávení volného času. Přesto je zatím proměna především vizuální. Barevná graffiti sice nahradila oprýskané šedé stěny, návštěvníky však i nadále vítá nepříjemný zápach a zanedbané okolí. Zda se podaří lokalitu skutečně změnit v bezpečnější a vyhledávaný veřejný prostor, ukáže až čas.
2: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
4: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty.
3: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp.
4: 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes je Mezinárodní den přátel a to je podle mě opravdu významný den, protože bez přátel by lidstvo nemohlo existovat. Přátelé jsou pro nás lidi, co s námi jdou životem, kdo nás podporuje, inspiruje, díky komu se i my vyvíjíme a hlavně díky komu ten svět není tak šedý. S kamarády totiž sdílíte spoustu chvil, které s nikým jiným sdílet radši ani nechcete. Od trapasů, těžkých chvil až po ty krásné události. Já jsem za své přátelé opravdu vděčná, protože bez nich bych to nebyla já a ten život by byl fakt pes. Tak i vy si dnes vzpomeňte na své kamarády a uznejte, že bez některých lidí by ten život nebyl taková prča.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví Vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu Vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
2: Floria léto, výstava, která roste s vámi.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Na hradě Cimburk na Kroměřížsku se v sobotu uskuteční Cimburský den můz. Setkají se zde umělci a řemeslníci v historických kostýmech, kteří vystaví svá díla a výrobky. Návštěvníci se dozví i o procesu tvorby a také mohou navštívit i komentované prohlídky hradu. Akce se koná v sobotu 1. srpna od 12 do 18 hodin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 30. července, kdy v tento den roku 1419 proběhla první pražská defenestrace. V roce 1949 trolejbusová doprava v Brně zahájila provoz. V roku 1970 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy. V tento den roku 1971 František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche. A v ten samý den David Scott a James Irwin v programu Apollo 15 přistáli s prvním měsíčním vozidlem na měsíci. 30. července se narodili rakousko-americký sportovec a herec Arnold Schwarzenegger, francouzský herec Jean Reno, americká herečka Lisa Kudrow, americko-britský režisér Christopher Nolan nebo americký zpěvák a skladatel Phineas. 30. července je také Mezinárodní den přátelství. Dnešní hezký 30. červenec vám přeje Rádio Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Do zahrady Věšky, do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný den vám přes rádiové vlny všude tam, kde posloucháte, přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme čtvrtek 30. července. Horké dny se opět hlásí o slovo a svátek nám neslaví Bořivoj. Bořivoj je jméno slovanského původu a jeho význam je bojovník. Toto jméno není moc časté, spíše ho známe z české historie a pověstí, ale i tak máme nyní v Česku okolo 1000 nositelů. Častěji se ale můžeme setkat se zkrácenou verzí tohoto jména, a to s Božkem. Dnes také máme Mezinárodní den přátelství. Tak své přátele dnes aspoň pozdravte, anebo jim rovnou dejte najevo, že bez nich by ten život byl celkem pes. Krásný čtvrtek všem.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Ksindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
4: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
5: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám a ty sama

0: si občas pláčou chybíš. Když mi chybíš, chybíš.
1: I teď se skvěle osvěžíš, s vámi je Rádio Kroměříž.

103,3, 107 a 88,2 FM. Radio Kru.

8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarychy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Věžky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v bývalém areálu Svit ve Zlíně hasiči uzavřeli další významnou etapu jednoho z nejnáročnějších zásahů letošního roku. V pondělí 27. července předal krajský ředitel hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar požářiště majiteli objektu společnosti Krým. Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou centrální stanici ve Zlíně poslední profesionální jednotka hasičů, která zde zajišťovala dohled nad požářištěm. Společnost Krým, majitel vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína, musí celou stavbu odstranit do 15. prosince letošního roku. Části stavby, které bezprostředně ohrožují zdraví a životy lidí, musí být odstraněny do 6 týdnů. O tom, co v budoucnu vyroste na místě 34. budovy, zatím společnost Krým nechce spekulovat.

0: kompozi Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
2: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: It was just like a song when we were young.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dnes je Mezinárodní den přátel a to je podle mě opravdu významný den, protože bez přátel by lidstvo nemohlo existovat. Přátelé jsou pro nás lidi, co s námi jdou životem, kdo nás podporuje, inspiruje, díky komu se i my vyvíjíme a hlavně díky komu ten svět není tak šedý. S kamarády totiž sdílíte spoustu chvil, které s nikým jiným sdílet radši ani nechcete. Od trapasů, těžkých chvil až po ty krásné události. Já jsem za své přátele opravdu vděčná, protože bez nich bych to nebyla já a ten život by byl fakt pes. Tak i vy si dnes vzpomeňte na své kamarády a uznejte, že bez některých lidí by ten život nebyl taková prča.
0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Místo, kterému se většina lidí ve Zlíně raději vyhne, dostalo v červenci novou tvář. Betonové stěny pod nadjezdem v ulici Vodní směrem k autobusovému nádraží ve Zlíně pokryla barevná grafity. Na samotné výbalbě pracovalo přibližně 13 street artových umělců. Dominantou nové výzdoby u nadjezdu je motiv chlapce se štětcem. Byl to nápad samotných umělců. Chtěli do místa vnést určitou nevinnost jako kontrast k tomu, co se tam dosud odehrávalo. Proměna podle organizátorů rozhodně nekončí. Lokalita je legální graffiti plochou a do budoucna by se mohla proměnit v příjemnější prostor pro trávení volného času. Přesto je zatím proměna především vizuální. Barevná graffiti sice nahradila oprýskané šedé stěny, návštěvníky však i nadále vítá nepříjemný zápach a zanedbané okolí. Zda se podaří lokalitu skutečně změnit v bezpečnější a vyhledávaný veřejný prostor, ukáže až čas. 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž kalendárium.
1: Dnes je 30. července, kdy v tento den roku 1419 proběhla první pražská defenestrace. V roce 1949 trolejbusová doprava v Brně zahájila provoz. Roku 1970 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy. V tento den roku 1971 František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche. A v ten samý den David Scott a James Irwin v programu Apollo 15 přistáli s prvním měsíčním vozidlem na měsíci. 30. července se narodili rakousko-americký sportovec a herec Arnold Schwarzenegger, francouzský herec Jean Reno, americká herečka Lisa Kudrow, americko-britský režisér Christopher Nolan nebo americký zpěvák a skladatel Phineas. 30. července je také Mezinárodní den přátelství. Dnešní hezký 30. červenec vám přeje Rádio Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví Vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu Vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Enrique Iglesias. Pitbull. Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Yes, sir. Set the club on fire. Yes, sir. Enrique.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistrině je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
5: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
4: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Listen, my good friend.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Na hradě Cimburk na Kroměřížsku se v sobotu uskuteční Cimburský den můz. Setkají se zde umělci a řemeslníci v historických kostýmech, kteří vystaví svá díla a výrobky. Návštěvníci se dozví i o procesu tvorby a také mohou navštívit i komentované prohlídky hradu. Akce se koná v sobotu 1. srpna od 12 do 18 hodin.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarychy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví Vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu Vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
1: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
0: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes je Mezinárodní den přátel a to je podle mě opravdu významný den, protože bez přátel by lidstvo nemohlo existovat. Přátelé jsou pro nás lidi, co s námi jdou životem, kdo nás podporuje, inspiruje, díky komu se i my vyvíjíme a hlavně díky komu ten svět není tak šedý. S kamarády totiž sdílíte spoustu chvil, které s nikým jiným sdílet radši ani nechcete. Od trapasů, těžkých chvil až po ty krásné události. Já jsem za své přátelé opravdu vděčná, protože bez nich bych to nebyla já a ten život by byl fakt pes. Tak i vy si dnes vzpomeňte na své kamarády a uznejte, že bez některých lidí by ten život nebyl taková prča.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Rádio Kroměříž a megahity 90.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistryně je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

a přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek?

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastně

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistrině je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Lesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo Rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarychy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Pině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: What do I know?
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

morální kastrací. Bojím se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snavždy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví Vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu Vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.